a ty ani jej. Blodůzka kukou půh, ticho být, no se do jutra, drahý můj, jest tam pít. Kase s Danilo jsme pejše zapojali, mada půh.